písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočíš se za lopatkou mezi pruhy světla.

mezi pruhy obav. Rozpráší se, co se tady povídá, než se stěny dotknou června, změní se obav.

Ustarostená matička moja samotná sedí pri starom stole. Kostnatou rukou podpiera čelo, vráskami zrité, starostí tiene vždy sedia na ňom. Tak som ho vídal od mala svojho. Tranoscius má pootvorený, mosadzné sponky, hladené hmatom pradedov ešte, matno sa lisnú v pripozdnom svetle. Posledný na list díva sa, díva. Tam naznačené je ťažkou rukou. Pán Búh požehnal nám syna, kterýž. Až dobré oči slzami skropia zažltlé listy. Však stará kniha, čo rozplakala matičku moju, utíši zase. Už spieva mekkým, tenuškým hlasom. Den nedelní se skonává, chválmeš. A súmrak padá vždy väčší, hustší, v izbietku malú. A pokoj sadne, pomaly, tíško, na sivú hlavu matičky mojej.

V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková. Počúvate Rádio Litera.

Prokletí básníci stojí v řadách jako strašáci. Zničené šaty nikdo nezvedne, protože jsou věčné. Ale plachetnice z dětství a padající noc, polibky v kostele a tvoje světlé vlasy.

ale tvoje světlé vlasy nikdy ne. Ale tvoje světlé vlasy nikdy ne.

0: V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.